apele potopții, prieten ponior, chem triunful la forma interisului gminte, postopel Ivan Lendl, Pitroitu, do semifinale soutěže VTT, dotované 250 000 dolarů, když porazil do Zinsky námaří, Maďara Paláše Tarotího, 10